0: Páči sa te 21. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Vkusem na vseki jezik.